0: grosse chanter a chasinj o wheel tilche. Bejaka directa le Gresan Bangun and Gala Bartnerat la Nas Kruhias and an adculter Regina Illiter Canning in you. Ta shogiri irrigus or vret among groan and Gal Dini ta rectal gro, nata gobbering gro, agus ta shagiri gomorer rini will buncha kulish and ernal Kruhia. Be e chanchery leher will tahiaku monu agus a rectal gro. Be knock a short shulinu on dog a jean sheikh lug. Be gardi gunangal percha sanactus le carcret or shule new, la herji yiru, agus la taku la shervishi forigin balle sahondai. Be ribbing carcre chahuig bald and gardishiakan a sahondai new, lena dakiak donactus a hurinule, agus tamak di exile or shuler foot na condai, la taku la sanactus. A masna nyamak di visor shule, be majin chafi or shule and in it new pedric door, un hinyeg gjin hin. Be gardi a station and gardi lifidig rectal. Majin Chaffi, agus ócaid flanda le blehenna, un hiné gajin hín fasta, agus bei Majin Chaffi ar siúl a stesion na ngerdi a malugun na ngal gynam hirna. Ta Majin Chaffi rechtal a new fasta, ag leiflein in a sioin a garandona, un hiné gajin hín. Bi olas a hortur na sérvisi taki ag da turfuel ar fod na condai, da rini ta falinch marial ar origin bale. Skilla baeshe gasakri hitori. For Gracie Banvikawerki as Munyabug, Don Luhe, Bues, and the Horland Litcher Canning in Ye. Banchravi and Chigas Marin Catherine Nina Gasperch Wakliche, Homila Jet had a wenigas jerif had a wenigas gilta ille. Yenera Faris Sawala knew on Chiri Gajin Leachlug, Agus Irish Jamera on Van Lay Gajin Leachlug. Jerida Pajarin at a day, he can hawk the clug. Cutter, Gracie Banvikawerki, Cyrilla Getual, and Ye Afrin the Hina clug. Pobl y chrir o'n nif y domlwyhe jydoni. Agus sacri hytori, Fihel Brendan fe cynnygan ystyru agus balyn y carigau. Corfyr a syrlyg eich wyl yn ei afrwn ei glehenu i hunig y ja pobl liw colomba yr y carig yniw. Sianawal o'n thwysgart.
1: In ish namshid, tetoch carwur skapi, vegugi ola, gus lion in yov, ach fanasha terims, a good elegantid, bay trevshi, mahagrenon, senior, agus senior yeshker to skamali, a vice law, agus tetoch bagan, kyovron, a vice nakantishin, trunona. It did take game, agus hokim take Celsius, a vice and toch desired it in yov.
2: Nishkel to sport at RTE, Radio Nogeltachta.
3: Bala Yuri, toss me le kursi amana, agus in jar shachtan sha, imra for kuih cliffe, tri cliffe guigi lines, ghaa cliffe guigi moon, is the crave of kuihge. Ta Port Lariga takka dherbe, ag lifa dherna chasula kud sa dhona, gud na limni, nish ta shans fosig Port Lariga, ach shans fyr veog, agus ni morn dine tawr chan chans gub, ag zidig imra shikun na limni, chtan urn anmne ha, gub o rair, pang lifa shachul, a bark na ngail TUS. Tán trúr hánig tán bárg tás áhantar cáta ar lár í tráts. Níd éanú cianna agus írla dála sná Cosentóri agus Stifá Mac Bened a bríf skóralí. Tágan tágdu búrka, Sén Mac Bened as Rúbana Halrán stach na náitina. Sá chéad húsi Halrán sa gríf. Tásín tágdu búrka dún gédúr im léana. Sá dí fórni lúg na nyeisach, bílé núlán sa gúl, Aaron O'Neill, Mark McGarrill, Captain Fórna, Jack O'Fagoin. Na lach húlhe tag du burka Paddy O'Leavy ag Shane McBenid, Lorna Parker, Sean O'Mac ag Ruben O'Halloran, na lach hosehe Caelan Mulihan, Jamie DeBaron ag Jack DePrendergast, as Rizzi Nile Lontos ag Rizzi Mac Uchin, Sean Branagh ag Cuivin O'Mahona. Tá fórn vlá clia dar glifasúd na ina gaileve a stáit a fyrsa anmich ma betra sinu chúl a morach I lara sa cahar. Ein ahar wanta gentu om vorn a chlí loch garmen dyr a shatsa tra katsa. Tag an krochul gór kus jasa lina lón chúl a náit fadi I rúil. Sio dín orin edi o gibbón. Lina lón chúl krochul gór padi ma gaun on o dónal. Ni lach chúl hea Christor o Cruma, Lim de Rush, krochul de Bórka. Lorna Parker, Brino Hayes, Crocker O'Donocha, Nella Hossehe, Fergal de Fuichle, Donald de Burke, Dara de Pair, as St. Leon Lanthos, the High Porchel, John Hitherton, his Kino Suluan. Hebeke Runs, a show, Colo Shade Gun, Cliffe Canish, a Guga Lion, Agazan O'Yernach, Hoa, Black Liga Gaile, Hovlin and Wushit, Skame von Vanister or Hotamption, Mihal O'Donohu, Tamar Weinster or Gaile, Nish. Cursi Golf, near Iro Wallet, Surgan Gahar Ernoch, or Shade Law PGA, Vericanye. Shashan Lowry is Fardiv, Eshan Gawalif, he won and fair, Jirk Bullamon, Ochan the Hemmerha. The Kerwogan Yi Kalis, the Gerfold Dernach, Rory McElroy, the Kerwale, the Cushion Fair. Stanskor Kane, Porrick Harrington, Agzi Tom McGibbon. The Shachter and Uchter Fad, three Wolf, he won and fair, in a mask, or in the Verhaens down, Scotty Scheffler. Soccer Naman, Sasha Jevnik Arsling, my captain of public to Katie McCabe, Fogger Slawn, Club, a Jerry Chaser. Tá bres tríléite fi imreike ó honig sé thuca ó hiilhrinn éimhlín deaga hen rabhaid is cúideag, agus freit na ggóirithe butsa ice lo an nátha. Bhí deire take lena conras ní thunagus éon réitis sina chur leis cé gur thairisc an club sina de na dearnas. Imreoidh sé in gceanda airsail den úrdhearnach as iad ar cuairt i Liverpool amárach. Sacr na bhearnais is déteach sé nach nimar fir an bauta leis céil ceannais cáilithe chun na príomhrinne idir Hull City Southampton seachtain amárach fé mar bhí socrathe. Mar tá an EFL a fisrú líomhaint sí rinne Middlesbrough gur a spiadúirt a dhéanamh Southampton ar heisiún traenála dá gcuid sular imar le fórne i chéile sa móta le cheannais ceanna grúp Southampton. Má chiontaítear Southampton, déti fínáil i ghear ar glob, déti pontí sraithe bhaint siomh ná déti fiú fáil réilub ón na bauta cáilithe. Imar fir ceirech chlufa a bríomhrinn SD ar 38 as ceir cén rinne hain. Sa bríomhrinn ba na Bohemi a naíoch rathe dá éintia, níomh páirich le síl bhrinn, Port Láirge le cathair ghuire agus dún dealgan ruigir rinne Seamróige. As rinne hain, fáin a chóbh le balla Holúin, Ciarí le Loch Garman, chun ar éinte le cláir sin na Fine as cláir na Thulca le Blacklia le fáin a Thibhré. A sin mhol bhaimse go dtí go mbeidh sé chuig chun hain déag.
4: Chuib agus céad fáilte ag glór ar is sinníir, beimiise Caitlín Ní Chúlain a cúneáil cúlóidir líbanis as seo go dtí ceirfa i déanú mar sin. Ar i glór inniu be chuir síosan ar cheardlan mór bhí thirs na forbachané ag ra anadaithe ó bhunscoil trochaí agus ó bhealnscoilinaí agus dheof muid amach ceir de bhí seo tine phlé. Láir muid le duna go namrátaí freisin agus iad héanana festiú lein tábhra agus dheof muid amach a bhfuil siad sástal is an ardú seo forsead nó ar leora. Bhí Bardaí Scíomhara iad héanaid cuairt i scoil Hillarna an teachtainseo agus bhí ócáid mhór a chupéin agus dheofmuid tuairisc ina ré sin é sin agus tuile idir seo agus cearfa sé dé ach má tá an bhlas le rá agus sa linne má tá aon teachtaireacht aga chuin ná aon cheocha réasaíb ná bhí chun leiscarí bréir a fón agus gluoch ar riana an seomó agus seodéad ibhrachain chláir.
5: Buibrálinn Cluisteal Web. Náid a hocht a hín a hocht, sé sé, cúig a cúig a dó dó. Nú seol teig sa cúig a hín a cúig a cúig a trí, agus tín cinta RNAG a churib da hachtirucht. Sfeidil a trí fosta chuid ag iri siníar ag RT.ki. Agus ars na sé chonde, seol teig ag 8-4-9 a hocht a hocht, agus cúid RNAG rib da hachtirucht.
4: Well, mar bhí marrála bitine ar báil tá ceardlan bhí ceardlan go dtíobhann féin ar bun ag i gcúrla ó maid a chuscoilteacht agus scoilscoilteachta nó cag an óstan chaseara gné áit ar tugú múntairí as ranga sé i scoiltrachaí anseo agus múntairí gaeilge ó bhean scoiltrachaí le chéile le pléanna ar orbort na gaeilge agus ar an aistrú mór seo a bhín le duine ag daltaí ón munscoil go dtí an bhean scoil go dtíobhann. Deirtear go badín chéadúir reachta Lú Ceardlan gon chinál seo, agus tá míála smach donacha efigach edachus uonscoile gaeltachta le cag, línean tionnis sa stúdio leis an ábhar seo flé agus leis méid a hárla ag i gheart chaman, ag i gheartlan go dimin. Tá tús maidion tam a bhíl. Ní teo tú gwenye an Ceardlan seo ceas dánig a smuíne, ceachir hosa sibe, agus cent sprucu bhí agui leis?
6: Well, stóchí go bíonrad go hama gali sír bagan ín a bhúrín na smuíne, stóchí chaitlín a bhealach, stóchí sír na seachgab léatóchan ar a hosan palasítach sgueltachta. Bei kangen buon i viagen i gadamna gromit dan sra cardlan i na gaeltacht ar fad le muintir i bonskale ar dus so vi muintir i bonskale ni cardlan wan agus vach muintir i dar level en cardlan na chaila agus chamuid blian ta gai anna sien beidid termi difriule ach gún i muun na gaelig agus an falasi agus na criteir sangwan hi vila baint amach ag na skala nai so tamit saki i buinti nishto hoi gul na skala nai ar fad kinal ahantas fartak abo hi vana chod smug na skala nai ar fad heish ahantas aal agus ta shi travel oblaig agus cap mu in chain we mu de brano in chain era gsimu de brano era sto hay well ta arnal wan kinal play la kursi to maja khas play la kursi goilega agus arnal play lesh ahul ani gda arnal le khira no sto hay brano was you know on the forward see on the sagasudin sto hay Hagen sie der Stärkste gora Sponsgaliert, gut die Gedanken, komm mit Qualischen Test Social zu Norsha, nie ach mit nicht falsch na schön. Agas kann auf Rana mit der Dar, na Rana mit der macht man dann der Torte Hele. Nicht ich termer der Wein, so hei Wege nach ein Tom Gavlien ist war, es fällt nur fuck mal, mal Tom Schagavlien Tom Bru da man der Gehard mir Belten be Belten an an noch Skalen Gehard man Skalen oh ich kurz scroll da hei Kaiser nach das Rotation Kurs Sport, das man hat das Tag, ich nicht falsch das Rodi Marschen, so können Schenken kann Bru Tiftu lab agsin chin tan the man skal insta hai a tossi file rail he screw the start machine so so go hex in our fad hokromois erenos bol the foi agas a hri alagas ta shajin ta gan is na gelt their fad bag and is ta couple gas the fantine so we on the yan in your ground in your hall skal and mar do mention the bruni tan agas Chala horti ni raire chala scala eana. A chug mwyd amachid agos cynnal vrana mwyd eir fwn yn y gweilige. Agos rwyni mwyd simpli gyma hag. So vrana mwyd eir cynnal cechi mwyn yn tŵr o di awr orhyd. Na vrana mwyd eir yn da somriach dar dŵs yn da chwricilam ar dŵs go cynnal go gynnar alta. Agos yn vrana mwyd eir gnehe beidr ni suntas i nw grehe ni slwg o. So beidr cwrs i sgrif na rach da conus o fwn yn tŵas. Le cynnal beidr ffwl yma yn y cheil agos anach oed eir na môn y mwyn sy'n tacab na strategi wsad yn sy'n. Ys na bali fwn yn sy'n rodau agos Stoch I brann wanaen o dŵchlan ta wanaen le mŵn yn y gweilige beidio lehedi cwrsi gramadau cwrsi letrw gos roedd I mar sain agos ni ach mwys harfa dawn I neim roedd ag y bwynt isio achos roedd ag cyn ti gwych chi'n cymryd yr asys mae'r llapwyn gran asio olas an wa fi mwynt I rian an sos dy fwy ni ron anha cena ag yn da arnal er I chael yna er yn gwricilwm o chael agos so ag y bynnag chyd cym hi'n rili gymach yn roedd môr gymach anach o ber yn gwricilwm o hi wy chael I te agos ag rhaid eisiau ffresh yn brann mae'r osio mae'r stoch I gwybsifo Chatlin Shane Nobles Moon the Skagna Ocean of Rafarga Skalon Ego Ben Psiv Roll Attack and Agus Suggestion in Branwer Ocean Abated of a fellow knock of Bader Gasu the Taranga Kugi Gushe Agus of a fellow knock rank Hina Stogus and Kinal on Astahi on Kachinerma on Farber to Jet the Yener and the Hoshin and Shane the Hurling Lekla Gasu Bagan Shine. So within Rodwa Rodella Agus and Shinmar do to Fresh in Branamoids Niahmuja Shakamil and Chamar Stai Tagulora Brian Agrath the Elegus a group Yeller Shaw. Even Ashtru Hainja agus ke tan Ashtru so gaeltach beg an hyn ziftru a chwyd y smwg yn y gaeltach di mar is rwyd beg nod o'r ffrech as mar ten siad ag ysgol atiwl nhw ten siad nhw bydd yn beth yn mynd rawac a beth yn gosgol atiwl gymunig ac nil y raw sia stohoi y ta beth yn arnal gaeltach eich las mwg yn gaeltach se sy'n gwyl raw an edrych ysgol feral agos yn sgol gaeltach er yn gaeltach eich agos o nil y raw sy'n chymor beth yn chol y gaeltach ta sia gwyd yn y gaeltach di ac jyst fran am oed eid cynnwys ys feidr cawrol a posti stohoi ffresin i'r eich beth cwymru is an olam shachas an kuram. Mar tagulior abar ein exam eilis da hai I brand were Kurum a Gasurina goes and Gasurina comports to Huggins and Astrushini and the Nis Fardo Bugs Machine. Now, Lower Mois Foy, my you feel at the door of the scar on the Hela, ach, year Mois Beganis Mustach Bazer Ed, Maradot me Ermona Munti Kane of the On, the strategy Kane of the On, you know, Agus Maradot me Niachamois really Norsha Niachamois. Is tamo de brand was mar kenal process came here come was an brand or beger on his fighters a keen to hold me the chance back when I broke sha agus mar dur my vito clan on beger tom shaglian who course am ja ach on rod the harla tamo harva sauslish agus keen to and we hold him sugar his mace movie playlist jaibrisha
7: Sure, agus oh hiv na bon scoliachta on curriculum and stuff agus vi shipshi dido go son rocher in oil ge ke grosip kin yalla
6: well we saw your dos go vidana with your curriculum nu ta chechta stach go na priv skill in the wine slash agus na priv in your lichti wine slash agus chormuja gum project shirish has to social ta mar sta hi vi kin al
7: be the we more on different on the
6: ma mar shina ta go your different on agus agus rod so to see better much vidar go na go better go fuckler different ga outside no term echt different ga outside eiga advantage yn sonriach ty tí hi yn nhw sonriach na tasa social ta'r ffad gwy gynwal ta ach na'r rysys tu sys na'r rhan stor bi fyny'r clawn na'n y wain le tiwi chela ta'r ffad cynnal beth yw'n cael sy'n chwrs I slantia Eget dårligere bedre godt kanskje hvor si fullan jeg ikke eitlever lagt skjønner hva kjema er og praktikul når vi rannet hva kunne seg sveit dere skjønner eller tale seg skal skjønner hva kjema så ta anna hosolagt igjen at nil anna kjøper ikke er det da Arnald og skjønner det stå i rjer med dien og agus kjønner med lesen ikke kjøper
7: agus anna nyet og vi gud jo tje lesen næstru og slik og lort vekken til så gå vil ordet at ta gljør eigsúlacht anois in sna pobl tá dhéine teach isteach sna pobl dhéine ón taobh amó ó thiar a fiú an thar lear tá tíreach teangólaíoch an áirí le déim líana aber fiú an cena dúlán tá sé sin a chruthú háte go bhfuil sé sin a gáil i gcionn ar i meán scoláíocht agus ar a náistrú seo bhfuil tú caiint
6: ó tá sé go mór agus is tuthaí bhfuil deirbh gúnaí é seo dá luthú thagan sa gasúní isteach ó cheanta réile nach bhfuil gaile gacam nó go dtíobh nach bhfuil péirlaach am amanta dá luthú agan siad isteach sa gcuairt bun scoláíochta ní bhíon é deacrachtáin is sún siad isteach agus tomtariad ná béidir go mbeadh dúchlan áthaid éige gan na gasúir béidir tá sa siúm a ranga ach tá bhfuil an ghreicle sin mar táhair inta bresh excalony ta kuntri changa excalony agus ta excalony galing leklish to rere hele mar aman ti kegro sha shatarlo la beger fihi si khbli ani a gantrachi art his girls tachta ta sha kinal ni sire to fight and ni smooth fight gantrachi art is akise is tochlan e se egandora level agus agus fresh egandora level kato kimno tasku da start chamra kana tora e shachas beger egmon level ach irish mar dur ma ta na skal ni film on the heat is rota hagan so skeminik agus maradorsma is an of bezer ni harni chaminik is akan gasrustach a gedore level lom gana ve began toma ve dinta se changar ve gemon level tarlin cha amante agus nur harlin che shen is kahatu brander markinal eskech der is kafer aber bresche hurt go
7: bus machine so dilune
6: good war ni kashni dilune ashtu gore taxos na gasach ni marnil chakade here agus na skalani marxman skalani ti hi in arab so ni hagen na okiti sagen ich so as agus kurter ich gus sag ben hier de gest kurtera ach nur wenn chaseler go ma gan tishmori sha nach will dilune la faulakob ar ai brin chele shkoras no maradors mer fashion khatin sai kamus cream no good trochu gwylio'r gael trochu ti'n platyra ta raw sgael fer o'la beth yn achwyd chi chygar o bygs efo chan sgael gael trochu ach ta raw sgael fer o'la agos pwcwn chi'n raw sy'n na ni gwni e ni gwni e na'r fi ta ma chapa gwmi gorod môr an na'r fi ni trochu gwydir cyta gerwain ti'n mach agos gwyl yn cwr ysgael eich dan ach gyfiol mi'n chi'n Gwydiain si ydy'r rai, agos gymwain si ydy'r mach na marc yn y cyn ys yn orsig, gymwain si ydy'r ac gwych dast o cawr bresio o hob. Cap am gwyn ar y fi'n sesion fi ni, gwych hysmwyr gymwyd chyd ni, sos gwyd o'n ni, fynnerid ffatius ar ni, ni fynnerid mi hysgyn ti ar ab, agos camera am yn te, ta gwych liol o'r tysmwyr i castig amser fan yn bliant, agos fi'n siad am fawr gwyn tanga, tigyn si ydy'r tigyn si tanga waile, cynhau, tigyn si tanga yn mewn hanga, mar cwyd ac o bi'n clachd ac o'n hen i'r beidio, bydd am eich ac o bach bi'n clachd ac o bwy chwysel fwy mewn hanga yn y dyr hen, agos mar sy'n te. Yr eich brahan siad, ta siad an einorach brahan siad gwyna fwy lelech. Capam dof, rhaid yn chael ein gwyl rôl ag y bobl on, dyr mewn siad gwnig sa'n agor oleb leanta, agos dyr mewn hyb cwrsi plan ar y tango, agos mae'r sy'n dweud, capam gwyl rôl ag y bobl on, agos dyr hynny'n beidio gwybyn o'r tarn o'r pobl gwaith, agos gyfeithio chi ddyn iartw nhw a loid rhyw, na'r hangen sgas yw'r ysdach, gyhori na'r ta siad, dyr mewn gyhori na'r ta siad rhaid ys rhaid y cwy agos ar ai, capam gwyl rôl ag y bobl on, cawr agos tacach dy hwrs gan tango, so bobl la smod yn sgol yn sinio. Cos yma gyrra oesyn, as ydych chi'n dwi'n meddwl yn y wad awr a cwrsi plan ar y tang a gesh chyrwbe nhw gyrra'n oedda. Mae'r cap yn gwir, mae'r swyni yn twyni siarad, mae'n gael, dyr mae gas rhywun ta'n tacu yn eich le blin yn oes y fel yn sgol. Ta siad y fal rhaid eich le hi sir fe. Ta ddech chi'n dwi'n gas rhywun tri fi sydd sy'n talach y lawr. Ys gwn ffocl gael eich chwysdael. Ac ys cap yn gwyl rôl egin nhw, gwyl balach egin. Ac tos yn gwyn i'n la car y tang ys lawr o ddim ar sen. A cap yn gwyl chart a sy'n enniartw. Bwy hag yma balach egin on, yn hwchlwys ag yn clon o siach. Gantr gwaith chyta, gwmyn ffys efo'r hyn ag planel i tang yn Grŵp o plan y tanga nhw ei drama ei gynnedd ac yn gwrs trwy'r pocas di cynnal tacach dy tanga gan ras o'r sy'n.
7: Ac yn nair un tu am yn tigo meddwl gwyl na hagrych di eisiau cynnal y ffaimw es dy pein, aber mae'r hamplen sy'n ies, ni can oes o'r eisiau yr felch yeah, yeah. ach wrth edrych, honnig na mwyntio ar i le chyle. Yn ie, mes dw ar fyw aber on chorus plan all the tango could have a fight up by Gishinine, as Gumach.
6: Bade the Machinshaw, yes,
7: on Dark and his umlaw, yes,
6: ain't him not good session on, which I jacket Hishka Cantor Buggy and the Cantor Gelk, which I jacket Sky, Lavra, Halarupa, Stoy Gully Cars, Bade the Machinshaw, good rotation yet, Mujena Soy. In the evening, we get a canal, a tact and Sharfadish and Gelk there, Ella Titan Tagan, we must get a tossilish in the moon to the tail. A keen to Bade up in the town, Agus Marhapla has Misha Harnablian to Leshna Plan. Plan Tanga, a go hex, so he on Edgehuskus Machinja. August, toggle yoga on the plan in Tanga Tabajer pieces of us, Toguil, Jasak of Leshna Skalinish, Tasha Arbiter, Hela, August, Tonorisha, but false capum got better. Stoi go beth am arag rwyd a siat ala smwg yn chwrs eid achos gwy chiart yn ymwyr phobl fe togel ni smw mae sy'n ffocol air y beidio am arag beidio rwy'n chwrs i tang gyda gwna gaswyd gwna gaswyd siat a ti'ch ddech yn tîm di yn y chwrs eid achos y gwy tein gwy ac ta'n ni smw bant le tang yna na wan eisiau gwrs eid achos ta'n tîm sosial ta'n angen rwy'n ilus y gantor ta'n

0: poblíga bhfuil foran lán achfuinthe chur scélig bhí híl de bhíiste na blianasa agus cúgur teirithear an róta bín teúr teirithe lonthear an na leánna gcóna iirithenta suúir chun seirbhí si riota na sábháilteachta chur fáil de chuirteirí. Tá spéis seo churig scatas leatí ascarí geantar ghilsta an deisgirt in san fo le atá sinhin tatansa ag an aidir stát iasca ag Timmy Dooley chun tríana chur ar iascach pológe. Scéalta báis. Téis bháis tá Pádraig Fógartaí ó mórthar nua sa Sheráin i ar ún éir siopa i ógart ar a maile. Befir a thóramh tráón na marach ag a baile idir a cúig agus a hochta chlog agus tráón na dédánig a dictóra Vicart ar an Gerán idir a cúig agus a hochta chlog chomá. Léifir afran na hocrúdig a man le dé luain na sápeil le bh nán ar an Gerán agus cúrfar corp Pádraig Fógartaí téis an afran sa riligá túl agus binigibh príomhscéalt an deisgirt.
1: Príomhscéalt an tuaisceart teilíomhaig mar a dhéanlann. Holland tar a tithíoch de James Brown tágra a fheochanna hantcha cuairte le tuair canning go hoificil inniu le linne chuairte a chondaí. Tá muiniú de 8 milliún euro cadaí an rialtas de chóla chondaí go na ngáil le seanta na cuairte a achnuachan mar éis de thurasaí agus de phobal le tuair canning. Thug an tar a Brown cuairte thiú na tógála in Oran Hill agus Windy Hall le tuair canning agus siú eile i Lifford. Eitúil tithe úra a dógal. Tá cruinniúigh a tróna le coiste na mríchí láchtaithe in eras na condaí i Lifford. Tá na gairdaí mon fisrithe maidir le hachtra nar deirnú damaiste carúil ag scalhuire mon crana né. Scapú físin go forlathe ar na meing hóisialta ina bhechtar deltaí le mascana a caithú ebhar isteachar iaftaí na scala. Tuairis gitir gur húsaidú tinte alainne ar halte na scala agus gur deirnú damaiste de charana a bhí páirceilte ag an scal go maith. Deir na gairdaí go bhfuil siad ag glanstan de bhisruchain. Scílú sír gan éon chúis chud ina le an bhean na chuid seascadí a bhí a cheistiú i gcurdaí mar chuid de bhisruchan faoi ghúnmharú Andrew Burns in nún na lúb caislan na fine ach na na dégahain. Scílú Andrew Burns bhí seachna na sfida ís agus fuair sa charpa Nacan Valley ag te pobail ghún na lúb ar an dara le déag de fheabhra ghabhíla sa chácht. Gó gcurdaí le tuair canning an bhean iné agus bhíthir a cheistiú ag stáisiún gcurdaí a réigean na néar chuisgeart faoi altaid tríocha de nachtam chiantí in é an stáit ní dheag tríocha san ní. Dheimhní gcurdaí gur scíú sir ó hinní agus bhfuil códáil bhfuil le chur a ré chuig stiúrthar in chúiseamh poblí sa chéas. Díri le hen traie gynnu na ngal status yn vrech gyrm y wyntio ma hamlianna. Si chyn bandoran yn charigyn, cwldawa, nadunaf, ffintra, cilohuai, crocowarmi, myrfa, anyaring, rosnawla agos yn trwf. Lyna chosyn tabrat gorm bontwetio ag morinia rach mwylan. Ni riri la trai ffwrta talan na morinia yn chaslan nua a hantys yn vrech gyrm a elymlianna. Lyna chosyn díri la cwig chrai sy'n chondai gradam yn chosta glas a chonialt i ddysg ymlaenna, si chyn maher a rorti, portartr, drym na chynia, dwi agos bali hir nain. Ta caenw ledger gen tig lunra na heren na gonian chynnychys ar na hinsihe cynnyha a gersiad a rynnw ar fre o grwpi mynlu la Tomlton Wes an sianad ar Eileen Flynn a zardrahe na masg. Gerin agriad go lerdu santasa la rin siacht yn un wes i lun na nachtri a wanyan la hinsihe cynnyha i dron na man gaherig mre ta mel y phobl morial ar y gajibri. Rwy'n caihyr la chwestiwn y geilig yn cwrdd Michael Chalam i Gilasbyg, cogel fliant tŵl chomyn yn Africa Ffyrbyrra a asgylch gohoffic y lyniw yn ostyn yn clan rhi i Litur Canning. Sean Chyd yw ar y riaw yr o'n cogel y rechdal yn nŵn yng ngal. Dogar yn peledar ystyn yng ngal, Seamus Coleman yn yw, gymeisio cwrdgerwyl yn echrefse la clob Pella Everton, na'r echrechna has a chonrw gerwyn chesyr. Ys ys na calabygad do Seamus Coleman y ta tri a has a siarpliang di ys, agos y tan a chaff dynir o'r yn soccer phoblat na cheren, agos o'r clob Pella Everton. Dymar sia tri hyd siart was y docli hyd an clob, agos sgoral sia gaihwyl agos fi la lyn a chrefse lysyn clob. Sgil y baes ffyr Gracie Benfecawrci ys Mwynhebyg don lwyhe baes yn Orlan Litur Canning yn ie. Ta'r affora sywala fwy leher gysbeu gydyn liachlog agos yna'r affora yr eisd ymwero yn fenle gydyn liachlog. Dyr yr apodgyrin yr y dau hyg yn hoch dy chlog. Corhwyr Gracie Benfecawrci sy'r religetwyl yn ie affryn y hun y chlog y dja pobl yn chrir o'n nifa don lwyhe gydoni. Sianawol yn twysgart.
2: On am sure nish chnona termita gal to gon khodis mu ach be moy skapia khaike gugi ala agus nish gutne tira

0: a géisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Tá be géisioach le scun na híine gon fréile ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus éis muid in isise an glár idir sin níor. Cruile an clár se hána. Ní féidir teangolaí ana leis a glár fí láir, cuir is a costasart agus ní léfa de heachtaracht. Chuib agus céad fáilte ag a glár ar a sinír, beimi se Kathleen ní chúlan a cúneál cúlóidir líbanis as seo go dí ceirhe sé denú mar sin. Ar a glár anio, bei cúr síosan ar cheardlan mór bhí hirs na forbachané ag ra anodíthe ó bhonscoil trochaí agus ó bhealnscoilinaí agus dhéanamh muid amach céad a bhí sé tine flé. Láir muid le duine go na mrátaí freisin agus iad héanana festiúil ein tábhra agus dhéanamh muid amach a bhfuil siad sástal leis an ardú seo forsiad nó ar leora. Bhí Bardaí a scíhara iad héanaid cuairt is scoil Hillarna an teachtainseo agus bhí ócáid mór a copéin agus dhéanamh muid tuairisc ina ré sin é sin agus tuile idir seo agus cearbhé sé dé ach má tá an bhlas le rá agus i linne má tá aon teachtaireacht agaí chuin ná aon cheocha réasaíb ná bíodh an leiscarí bréir a fón agus gléoch ar riana an seomó agus seo déad ibhre chun chláir.
2: Fui brálin Clústel Web. Náid a hacht a hín a hacht, sé sé, cúig a cúig a dó dó. Nú seol teig sa cúig a hín a cúig a cúig a trí, agus tín cinta RNG a churib da hachtaracht. Sfeidil a tríofasta chuid ag iri sinier ag RT.ki. Agus ars na sé chonde, seol teig ag 8-9 hacht a hacht, agus cúir RNG rib da hachtaracht.
1: Well, mar bhí mar rála bit sinna ar báil tá ceardlan bhí ceardlan mu go dtíobhann féin ar bun ag i gcúrla ó méid a chu scoilteacht agus scoilscoilíochta nó cag an óstan chaseara gné áit ar tugú múinteirí as ranga sé i scoil trochaí anseo agus múinteirí gaeilge ó bhean scoil trochaí le chéile le pléanana ar orbairt na gaeilge agus ar an aistrú mór seo a bhín le duine ag daltaí ón munscoil go dtí an bhean scoil go dtíobhann. Deirtear gur badín chéadúir reachta lú ceardlan gon chineál seo, agus tá míála smach donacha efigeach edachas bhonscoile gaeltachta le cag, líonn seo níos sa stúdió leis an ábhar seo flé agus leis méid a tharla ag i gceardchaman, ag i gceardlan go dtíobh. Tá tús maidin tam a bhíl. Ní teo tú chuine an ceardlan seo ceas dánig a smuoine, ceachir hosa sibe, agus cén sprucha bhí agaí leis.
3: Well, stóchaí go bíonra go gahamar gali sír bagan a bhúrhí na smuoine, stóchaí chaitlí na bhealach, stóchaí sír na seachgab léatóchan na hosan palasítach sgáltachta. Bé cangan na buí bhí agan ag dám na gro mai an srá cardlaní ar na gaiachtaí ar fád le muintirí bonscaile ar dús, so bhí muintirí bonscaile ag cardlanháin agus bheith muintirí dá le an cardlan na chaile agus chamuid blianta gaíonna sin beidir téirmí difriúile a gúnaí múna na gaile agus an fálasí agus na cruisiir sanguan hí bhíle baint amach ag na scalanaí. So tá take í buinte istóí go bhfuil na scalanaí ar fád cinál ahantas fáteach go híh na chuid smúgan na scalanaí ar fád éis ahantas áil agus tá si trebhil óblaig agus ceap muid in sin, bhí muid a bránú in sin air agus muid a bránú ar stocha i bhfuil tá arnal amháin cinál pléile cuairsaí tomaideachas a pléile cuairsaí gaeilge agus arnal ar pléiles a chuil aithnig adá arnal ar a chéile nó stocha i bránú air an forbairtí an sa gasúrí na stocha Hagan sé a steachsa go a sponscaíocht a gotí go sé chomas chhaile sin teasta sosialt a nóir se ní achamid níos faide na sin agus cinál bhrána mai ar a dáir na bhrána mai ar mach mandana tuair le chéile. Nís i tíar mar a dháin sa chuí féidir nach chéon tam go bhlíon is fear as fellow naí fucmuid mar tam se go bhlíon tam brú dáman a gohard mí beltana bí beltana an an gnócha scalana gohard amon scalana ó hí cursí scrúdacha í caidánach agus na rudaí sin cursí sport agus mar talá go sin níos faide agus rudaí mar sin so cuirin sé sin cinál brú tifftúil ar agus sin tána meán scalín státhaí a tosí fáil réil a héiscrúdach chi stáit mar sin so Sa gohéic sin ar fád thocramáid ar éonos bóla faoí agus a chrúí agus tá sé dhéon tagan is na gaeltacht ar fád baga chanéis tá copla gaeltacht fantain. So bhí anna dhéan, ní ar mágrán dhéan seo chalisgaleán mar dúp mér na brúnaí tán agus chalahort in ira a chalis galaiana ach ag maidamach agus cynnal vrana maidair mún an agailige agus rwyni mwy simpli gamahag so vrana maidair cynnal cechi mún an tŵr di awr áhrid na vrana maidair er yn da sonriach dar dŵs yn da chorriculum ar dŵs go cynnal go generalta agus yn sy'n vrana maidair gynihe beidir ni suntas un o grehe ni slwg o so beidir cwrs i sgrif na rachta conus o mŵn an tŵas le cynnal beidir ffwl am an y cheil agus anachoed er na mŵn am mŵn sy'n tacab na strategi ŵsad yn sy'n Stoi Branwan and the Duchland, Ta, Wanisla, Moon and the Gaelic, Beja Lehedi, Kursi Gramadi, Kursi Letsugus, Rodi Marchain, Agus. Niach mwys harf a dawn i'n ein rwyd ag y bwynt eisiau achos rwyd a cyn ti gyda'i cymryd ar eisiau mae'r llapwyn gran asio olas an wa fi mwyn ti'r ian an sos dy fwy ni rwan anna cena ag yn da arnal er i chael yna er yn gwricwlwm o chael agos stoi gyda'i bynnag chyd cym i hyn rili gymach yn rwyd cynnal yn rwyd môr gymach anna ac er yn gwricwlwm o hi fi chael i ti agos y creu ddysyn ffresh yn brannwyr osyn mae'r stoi gwybsifa Chatlín sé nabar is múin las cagna áisina chur a fár agus galan ag a bine príf róla tagan agus úg sé deisgoin brean ar áisina beidir a bheith felónach go beidir go gaisúra tar rang cúig agus sé agus a bheith felónach go rang hín agus stógus an cynnal an stóhi an cechinear me an farbarti dietach sé dhéan ar na háisina sin leid a chur ing lecla gaisúra bagan ní sinne so bu vin rudu an ar adala agus in sin maradúr tú fresin brean amuid ní ach muid is ach go milna tiam ar stóhi tagu lóra bar aian agrecht ag a grúpi elar sa Even Ashtru Hainja, Agus, K. Tan Ashtru, so Gaelsach Begain, in Ziftru, a chwyd y smwg yn y Gaelsach di, mae'r Israel Begain o Adwr o'r Fregan Sa, mae'r tensio ddeg ysgol Otiwl, nhw'n tensio, nhw'n byn beth gymyn rhaw ac beth gos gael Otiwl gymynig, ac nil y rhaw sio, stohoi y to beth yr sy'n arnal Gaelsgol eich, la smwg yn Gaelsach, sy'n siŵn gwyl rhaw on, edrych ysgol ferol agos ysgol Gaelsach, Gaelsgol eich. Agos o nil y rhaw sy'n chymor beth yr chol y Gaelsach, ta sio gwyd gan y Gaelsach di, ac jys fran am oedd conus ys beth yr cawrol a posti, stohoi ffresin, i'r eich beth yr cwymru an olam siachas an cúram. Mae'r tagulior abar ei yn egzamau les, da hoi y brân mae'r cúram a gasurín agos yn gasurín yn cwmpartach agos yn astrw sy'n ni yn ys ffordd o agos mae'r sain. Nawr, lawr mwys fwy, mae'r ni ffeil at y dor o dy sgar o'n y chela ach hir mwys y beg an ys mwys ddach beisir er mae'r dwrs mae er môn y mwynt i cain y fe on, y strategi i cain y fe on, you know, agos mae'r dwrs mae niach mwys really yn wrsio, niach mwys is tam wedi brannu ar mae'r cynnal prosiaeth cemi hi ac yn mewn wedi'n am brannu ar beidr o'n ni sfaidr eich ac cyn te hwg mwyd y siarad gyfeithio mwyd yn iaibroch sia agos mae'r dwrt mae fi dwch lan o'n beidr tam sia gyfrin o hi cwrsi am ydia ach yn rydw harla tam wedi harfa sos leis agos cyn te yn mwyd ymwyd ymwyd ymwyd ymwyd ymwyd ymwyd ymwyd ymwyd ymwyd
4: Sure, agus óhíf na bonscoliachta an curriculum an ista agus víship sé díru go sonrach ar an gaeilge cé go rúsip cinneal
3: Well, we saw here dúis go bhí rána muid ar a curriculum nú tá siacht isteach go na príf skill an a wánis leis agus na príf inniu lachtí wánis leis agus chormuid a gompraid a sinna sé sasta sosial tá mar stóhi bhí cinneal
4: bíon bíon Agus mór an difriach an a bíon
3: Tá go lior difriach an agus a rúd sot si beidrach muid fidara gul beidrach gul foclor difriach gha úsáid nú termiach difriach gha úsáid eir bantlis yn sonriacht tí hi yn nhw sonriacht na tas y sosial ta'r ffad gwy gynwal ta ac na'r frisys tu si sas na'r rhan stor bifyn e'r llawn na'n y wain le tí wychela ta si ta'r ffad cynnal beth gwrs o cais a chwrs i slantia eg y dorol efo beth gwrs o cais a chwrs i ffulan eg i geid lefel ac sy'n rwyd cael ma e go practicwyl na'r rhan stor cynnas ys feidio'r sy'n rwyd er y tal ys ysgol sy'n rwyd cael so ta an a chosolach di an ac nil anach o bar i chyd er y da arnal ac sy'n rwyd ystohi rhywyr mwy dian agos chynio mwy dile sy'n eich gafon
4: agos anw nid che ach fe go gwydio che leis yn astru agos lech olwyr y fe cyntos gwyl wrth edrych chi tagolior eig sŵlwch dyn eich yn sy'n y pobl ta dyn eich ac eich seach sy'n y pobl dyn eich o'n tyf yma o hir a fyw an her liar ta'n tîr gyrach tangolwch an ari le dem lian abyr fyw an Cyn y dŵl hon, ta se sy'n ochr hw, cha te gwyl se sy'n y goligion er y mewn sgoliacht agos er y nes drwy sio wyl tŵ cain
3: ti? O, ta se gwyl môr agos ystohi, wel, dyr yma gwni eisiau, da lwhw hagen sy'n gasyn ni eisiau o chian ta reile nach wyl geilig ac o'n gwyth yma nach wyl peryl ac o'n fam yn tein. Da lwhw hagen sy'n eisiau sy'n gwyl sgoliacht da, ni fi yn eisiau ac roch don. Sŵn sy'n eisiau. Sŵn sy'n eisiau. Agos tom tyriad. Na, beth yw'n bresh exkalani ta kuntari tag exkalani agas ta skalani galing leklish to re hele mar amanti ke grosha shatarlo la bejer fihi se khblani a gantrhi artis gas tachta ta shakinal ni sires a fortune on ni smooth fortune gantrhi artis akise is tochlan e se egandara level agas agas fresh egandara level ka to kimno tasku da khis start chamra kana tora e shachas bejer egmon level ach irish mar dur ma ta ta na skalani film on the heres rota hagan suas kaminik agas mar dur ma is an of bejer ni harni shachamik jakan gasrustach e gedara level lom gana va began toma vegin to se changar by gemon level tarlin cha amante agus nur hálín sé sin is caú brenda mar cinál eisceach deire agus caafar obair breisiúirt cho agus mar
4: sinse.
3: Agus sin sóid díalúna? Ní ceisna díalúna eisteach leor a teach na gaislach dí mar níl se cadiche agus na scalaní mar agus man scalaní tí hín arab. So ní hagan na a cíti teach na cheis suas agus cúrtar a cheis agus daag bein chéir a cheis de cúrtar a ach nair bhín sé silar gomá gan na tismorí sa nachhúil in díalúna le fáil acab ar a aibrín sé le se góras. Nú mar a dúr mer freisin chalín sáhaid camus cúimnú beidir Trwy chi gwylio'r gweithdach dy ti'n platyr, ta raw sgael fer yla. Beth yna chwyd chi chygar o bygs yma chan sgael gweithdach da, ach ta raw sgael fer yla, agos pwcwn chi ddyn raw sy'n. Na, ni gwni e, ni gwni e. Na'r fi, mae llapa gymryd gorod môr an, na'r fi ni trwy gwyd i'r cethau ger wain yma, agos gwyl yn cwrs sgael eich dan, ac gyfol mi'n chiad, gyda'n chiad ar ai, agos gymryd chi ddyn maach na marc yn y cyn ys yn orsdys, ac mae'n dastro cawr bresio hob. Capam gwyn ar y fi'n sesion fi'n ego hysmwyr gymryd chiad ni sysgwyl tygo, ni fynd ar ydw ffatius ar ni, ni fynd ar ydw mi hysgyn charab, agos camera am yn teg, tag o liol o'r tysmwyr i castig ar mysaf anna bliant, agos fi'n chiad am fawr gwyn tanga, tigyn chiad o do, tigyn chiad tanga waile, cynnal, tigyn chiad tanga yn mewn hanga, mae'r cwyd ac o bi'n clachd ac o bhain ar beidio, bena mae chi ac o bach bi'n clachd ac o bwy chwysel fwy mewn hanga yn y dyr hein, agos mae'r sreintia. Yr eich brahan siat, a siasha an einorach brahan siat gwyna fwy lelish. Capam do freshen hatlin gul gul rolig a go bubble on Jeremy Shagunix sama garale blenta agus Jeremy you know he could see plan out the tango agus machine je capam gul rolig a bubble on agus is there any basic go been out the third the public guys like the vetch the nyash to no out a large to the hagans gas to the stack hard in the shit Jeremy hard in the shit rang e strong a cool you said I capam gul rolig a bubble on cowards tacker to husken tanga so bubble last month on Scotland, you know, because I'm a Russian. I should know those men in the wild. So we're up, course, he planned to hang against Harib. No, go on with that. My cap and go in. My swinging to finish the time. We're going to get my gas rate Le Blain and us, the Van Scal. Tá sé a fáil réinis le hí sírbhe. Tá sé tach diatra gásur sem hefði trí ví sa talach a láur
4: an hanga.
3: Agus gón fokkul gaili a chústail. Agus capam gól ról eigin nú gól bálach eigin. Agus tásam gón yntara le cara tang gus lafra dí marxen. A capam gól chiarta sin in yartu. Bú hagam ach bálach eigin an ar hó chulúsa gón sklán a stiach a gantra gón eitachta gón mín fys eivir hín ag planali tang anu eig Grŵp o plan y tanga nhw wedi drama ei gynnedd ac yn gwrs trwy'r pococh di cynnal tacach dy tanga gwrs rhas o'r sy'n.
4: Ac yn nair un tu am yn tig yn meid y gwyl na hagrych di eisiau cynnal y ffaimw es dy pein, abyr mae'r hamplen sy'n nes ni can oes o'r sy'n yr felch o fe ach o'r sedd, honig nymwntio ri le chele.
3: Yn
4: ni, mas dw o'r fyw abyr yn cwrs plan o'r tanga cwyr efe ffotio ac o bai gysyn ni ac gymlwch
3: beidio'r ymach yn sio
4: yn derc yn nis omlo agos yn cwyr chwygi
3: ein tîm nad gwyd se sy'n on gwyd se ddiac yr heisgwyd cantor y bygu yn y cantor gwelch gymys se ddiac yr sgaisi lawr na chael o grwpa stoi gwyd cart beidio'r ymach yn sio gwrdd e sy'n ddiac yn stoi i ni fi mwyd i gyrra cynnal agos y tacht yn siar ffarlis na gwelch di ele ta di yn tagain fi mwyd i gyrra tosilis na mwyn tiri a teir a cyn sy'n chaitlein beidio gybyn o'r tân agos mae'r hapl o chas mis eich ar na blian tylesh na plan Le tanga y gohig sohi yn edrych os gos mae'r Sindia. Agus, ta gwyliog yn y plan le tanga ta beidio'r pieces of os, ta gwyl jasak o blesna sgolion un eich, ta sia gorbert ar ei chela, agus ta nor eich. But fos capom gybeth rwyd Stoi go beth am ar ag rwyd a siat ala smwg yn chwrs edrych chos gwych hiartan yma'r phobl y fe togel ni smw mae sy'n ffocol air y beidio tam ar ag beidio rwy'n chwrs i tang gyda gwna gaswyr gwna gaswyr siat a tiach ddech ond tîm di yn y chwrs edrych chos y gwych tein gwych ac ta ni smw bain le tang na wan eisiau gwrs edrych chos ta'n tîf sosial ta di ta angen gwyn ilus y gantor ta ma ta mwydig eira yn y dyn eisiau fel na'n tang yn ymwch di